0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

0: City.
1: Zlepšte si náladu.
2: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem více zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražané se mohou v těchto horkých dnech osvěžit a ochladit u mlžítek. Rozprašováním vody dokážou snížit teplotu ve svém okolí nebo zvýšit vlhkost. Osvěžítko je pak samoobslužný systém, který nabízí také možnost se napít. Společnost PVK spustila 47 osvěžovacích systémů, což je o 3 více než v loňské sezóně. S vyhledáním pomáhají Google, ale i Seznam mapy. Jasná obloha i v průběhu dneška, ranní teploty vysoké kolem 15 stupňů, slabý proměnlivý nebo severní vítr, ale den horký a slunečný, maxima dokonce na 31 stupních. Z metropole Lucie Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Přesně tak, krásné ráno, jsme tu opět s vámi, Jasmin, David a já. Ahoj.
3: Ahoj, hezký úterý.
2: Ahoj, hezký úterý, venku je parádně, co?
3: Venku je parádně, včera bylo taky parádně, takže já se poprvé spálila za tento rok.
2: A já jsem si říkal, co to
3: jsem
2: máš
3: takový takhle, ráček trošičku.
2: Takový trochu rák, co David? No. David není spálený.
4: Jasně, Michalu.
3: Klasi.

0: Michal Šulte, Rihep 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to, takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co, kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k něm i dostane?
1: Tudíž pro vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte 777-937-777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. Please don't leave me. 6.06, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hitrádiu, 6 hodin, 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát. Ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, puky malej, brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich, přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem dceru v družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí se to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča.
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům. My jim to předáme. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 7:15.

0: na 7, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše... Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický, to je fantastický. No tak dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce, protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no, ještě ale to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo. 20:20 Česko-Kanada. No a co nás čeká za malou chvíli tady na Hit Radio Sigma a přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně v Praze a okolí nemáme hlášené žádné nehody, už se nám to ale na silnicích začíná více plnit. Na kolonu už se připravte na příjezdu do metropole od Kolína. Šťastnou cestu všem.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio City.

0: Je přesně půl sedmé, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardínii našli u francouzské turistky 40 kilogramů písku, mušlí a oblázků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 tisíc korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední doby. Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 tisíc korun, kvůli změnám přijde o polovinu.
0: To je strašně málo, ne, na prezidenta?
3: Je
2: to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 tisíc korun měsíčně.
0: 730 tisíc, ale já vlastně, když o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiků v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích. Tak kolik nám dneska nachumelo na účet, co?

0: Calvin Harris, Sam Smith, 6.38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny, jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce... A to je všechno.
1: A to je všechno.
0: A to je všechno. To je všechno. Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo. Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách. Je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jasně připomněla, já to totiž dělám taky. A když jedu někam, kde to neznám, a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nadávali, že platíme hodně, to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin, ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý, jo. Ale když si vezmeš třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty starý ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Prostě inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Praze východ na trase z Mělníka na Starou Boleslav u Křenku zasahuje záchranka a policie u nehody. Počítejte s omezením. A pozor na nehodu na dálnici D4 na 56. kilometru směrem na Prahu.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hepburn Under na Hit Rádiu. 6.48 a vy víte, co vás čeká. Právě teď je čas volat 800 937 937. V případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si, podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Brzdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hitrádiu 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo. To správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 000 korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztraceného, dva lístky na Leteňskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, a nebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic? Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, tady Radka.
0: Ahoj. Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano, A až F, 1 až 6, jo?
3: Ano.
2: Tak jo, a můžeš tipovat správný sedadlo.
3: Tak zkusím 2B.
0: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
2: Ráďo, sedačka 2B vypadá... prázdně.
3: Nevadí.
2: Ale jakože úplně prázdně, no.
3: Aha, Radko, nevadí.
0: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál. Ten zájezd od Invie v hodnotě 40 000 korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hoďky v 8.50.
3: Určitě.
0: Dobře.
3: Děkuju,
0: dobře, tak zatím hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
2: ano,
0: tak je
2: prostě
0: důležité dodat.
2: Dostanete 40 táců a jeďte si kam
0: jeďte
2: chcete,
0: Invi. Kam chcete, Invi, přesně tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: oblíbivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Praha letos a v příštím roce rozdělí na dotacích programu Čistá energie dohromady 50 milionů korun, podobně jako v minulých letech. Program nově podpoří vedle ekologického vytápění také projekty zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn, například na zelené střechy nebo využívání dešťové vody. Město na dotacích od roku 1994 vyplatilo přes 730 milionů korun. Jasná obloha, v průběhu rána teploty docela vysoké, kolem 15 stupňů, foukat by měl slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Maxima kolem 31. Z Prahy Lucie Denková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásný úterý.
7: Ahoj, ahoj, ahoj.
8: Snídaní šampionů.
7: No, nebylo to jako když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
9: Když dva dělají to tež,
7: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sladíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější, tak dobrou noc. Minely, rampampam, jdeme na to.

0: 7 hodin, 5 minut k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiném, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia. Byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšilenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem, krásně nám nahrála, co teda nejšilenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný dlouhý blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší, takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože hrozný to bylo a měla jsem z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účes, když jsem vzal
0: své vlasy do vlastních rukou.
2: Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisovala Jasmin.
0: Já tady si můžu, já jsem si takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě,
1: dítě, tak to je skvělý.
0: takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vidět vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
0: Jak? No, počkej. Hlasovka na 777937777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Ostříhací řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Jako Luca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom spráskla ruce a řekla, moje vlasy. No, fakt jsem to byla smutná, protože jsem myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady poučená. Máme hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No, a teď co s tím má dělat 11-letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít opatrovíš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo bimbulu vyprostit. Ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. To, když se vracíme z party nebo tak, víme. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella. Rihanna, 7 hodin 20 minut. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Miraj by vám mohli udělat o kousek lepší ráno, no a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz. Autocentrum.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D11 na 34. kilometru ve směru na Prahu dneska ráno probíhají práce údržby, tak opatrně. A zpoždění přes 10 minut hlásíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Barandák.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio City.

0: Pretty Fly, 7.31 na Hit Radio, krásné ránko, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designér společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů a iPhoneů, nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
0: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
3: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamaraď, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
0: Koupit se to na kde? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden vyhráváte univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777, teď Edvard Maja.

0: 7:36, tohle je Hit Radio a tohle
1: Rychlá pětka.
0: Je Rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další a na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a zaráčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom jako na ne na festivalu.
0: Pod hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté barvy?
3: Zelená.
2: Tak.
0: Přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ježišmarja. Jak se jmenuje pohádka o dívce, které upadl střevíček?
3: Popelka.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
2: Kolik je 6×6?
3: 36.
0: Jo! Ty jsi neuvěřitelná, Zuzko, je to tvoje.
2: Ulovila jsi 2× univerzální vstupenku. Vezmeš s sebou koho?
3: Vezmu s sebou určitě svého přítele.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak přítele pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
2: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
3: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
3: Pořád jsi v éteru ještě.
2: Jseš pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
2: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
3: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní Hit Radio, hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky.
0: No, máme tady příběh z Ameriky.
2: S tím bývalým, jo?
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo sokyni?
0: Ona si myslela, že její přítel jí podvádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, sportem
1: k trvalé invaliditě,
0: no, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do blázní.
2: Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na pražském okruhu před nájezdem na D5 směrem k D1 bourala dvě auta, blokují po nehodě jeden pruh, připravte se na kolonu. A pozor na nehodu na sjezdu z dálnice D8 na Úžice směrem na Prahu.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.54, tohle jsou Coldplay, We Pray na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Je to doba AI a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
0: Myslím si, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, toto no. Informaci. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit za tělocvičnou. Na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
1: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
0: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
1: že ano.
0: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Anastápa byl na Hit Radio. Tak pojďme na to.

0: Spolehlivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný pro...
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu, podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu, už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Írán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pražané se mohou v těchto horkých dnech osvěžit a ochladit u mlžítek. Rozprašováním vody dokážou snížit teplotu ve svém okolí nebo zvýšit vlhkost. Osvěžítko je pak samoobslužný systém, který nabízí také možnost se napít. Společnost PVK spustila 47 osvěžovacích systémů, což je o 3 více než v loňské sezóně. S vyhledáním pomáhají Google, ale i Seznam mapy. Jasná obloha i v průběhu dneška, ranní teploty vysoké kolem 15 stupňů, slabý proměnlivý nebo severní vítr, ale den horký a slunečný, maxima dokonce na 31 stupních. Z metropole Lucie Daňková.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: A my vám přejeme krásné ráno, 2:08.
14: Ahoj.
11: Snídaně šampionů.
13: Startuje další hodina, máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
14: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
11: Hit Radio City.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za hitrádio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jako? Jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže za jak dlouho ti to došlo, že si vlastně teda jako miss, že to dopadlo. Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc Miss nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost té tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normálně, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda. To byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normálně. Říká,
1: jo, děkuji.
2: Vlastně mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem. Já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát mis, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem se na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Eláďa. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být. Jsem z Moravy, pardon. Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným, ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
0: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
1: Přesně. Ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší? Jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa, jak to probíhalo?
2: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend. A mě holky přirostly hrozně k srdci. A teďkom vlastně, když s nima nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli co bylo nejtěžší pro mě, asi. Ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management, skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu, takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas, potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
0: A kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou
1: Miss krás, Czech Republic.
0: Tak krása, korunka a šaty.
2: Miss Grant?
0: Mm-hmm. Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
2: Show nezapomenutelné kočky.
0: Hezký. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika Elton John, Cold Heart na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve čtvrt na devět. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověz nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká?
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week a my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně, chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého králujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině. Já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head-to-head challenge, speaking challenge, sportovní challenge a všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head-to-head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která má Miss World, je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete, oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecká ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat, ta atletika, anebo ten svět Miss vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější?
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové, no.
0: Nevím. No nebuď skromná, jsi prostě první, tak.
1: je to takové komplexnější, my jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější, já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila, tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem zapomněla, na co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na Miss a průběh Miss?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu ta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sebe makáte jakýmkoliv jiným směrem. Ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet. Žádné naschvály jsme si nedělali. Hold s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu a, nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. Ta mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná. A jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Taylor Swift, 8.23, tohle je úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?
1: Já musím říct, že jsem asi někdo, kdo má trošku tvrdší kořínek a nerozhodí ho jen tak něco. Ale když už to na mě přijde, já tomu říkám dny, kdy mám všechen smutek. Mám fakt, jsem smutná, třeba brečím úplně bezdůvodně, pak už je to fakt jenom taková ta emoce, srší to ze mě. Já se asi potřebuju vybrečet, já potřebuju fakt úplně jeden den si říct tak a teď to na mě může dopadnout. Nevadí, to je úplně normální, všichni brečíme, každý máme slabší chvilky, ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličkost, pojďme dál.
0: Myslím, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že si z Ostravy.
1: Určitě,
0: stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče Miss, nebo setkávala ses?
1: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta Miss vlastně není chodící robot dokonalá, které nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
0: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
1: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musicly, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je vaření, takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba Miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
1: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v Miss na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete. Je to takové vaše SROčko a lidi. Je to ta první věc, co v dnešní době udělají. Oni si vás vyhledají na Instagramu. Málo kdo vás vyhledá někde jinde. Takže je to důležité. Myslím si, že k tomu světu krásy to zkrátka patří. A určitě se na to připravit. Ať je to právě ten catwalk. Já sama vidím, že kdybych třeba některé věci udělala dřív a nemusela je potom dohánět v průběhu té Miss, tak je ta moje cesta jednoduchá. Takže se nějakým způsobem obrnit, připravit, časově se připravit na to, nedělat to třeba v posledním ročníku vysoké školy, kdy víte, že vás něco nebo třeba v maturitním ročníku. Stejně tak jsme tam měli letos Lauru, která maturuje a vím, že to pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátilo a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevíde a přijdete znova. No a co jako?
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Radio někdy zase stavíš.
1: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
0: Ahoj.
3: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu před nájezdem na D5 směrem k dálnici D1. A v Dejvicích na křižovatce ulic Evropská a Gymnazijní bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
3: Hit Radio City.

0: Joe. End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
0: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako myslím, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný prostory.
1: Já bych umřela šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937 937.

0: What a feeling! Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hitrádiu každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc, Hanka, která je ve vysílání s námi, hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, já to nepsali.
0: Tak, dobře, dvě E.
2: Vzala z toho PEM, ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, nenapíjni to. Já jsem napnutý víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to není dovolená, ale máš Člověče nezlob se.
0: Hanko, Člověče nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je teda...
3: My jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče nezlob se.
3: Paráda, díky moc.
0: Tak zkus to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj, tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Lucie a Marie, tohle je taky úterní hit rádio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
1: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: A nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích stále pokračují a přetrvávají ranní kolony, a to na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a také na úrovni Ořechu. Pokud jedete dál na letiště, zdržení by mělo být kolem 10 až 15 minut a to platí v těchto chvílích také Prokbelskou, respektive Černý most až po Štěrboholi nebo příjezd do Prahy po D1 zhruba od Velkých Popovic. Zdržení kolem 10 minut hlásíte z Barandáku a do Břízké ulice nebo na příjezdu ulicí v Holešovičkách dál k tunelům. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Nové vozy petřínské lanovky už jezdí, jedná se o ověřovací jízdy, kdy se musí otestovat jak zrekonstruovaná trať, tak samotné soupravy. Vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.
8: Teď jsme v režimu ověřovacích jízd, to znamená, že se bude jednat o jednotky, jednotlivé jízdy podle potřeb techniků. Nicméně ve chvíli, když začneme jezdit zkušební provoz, vzhledem k tomu, že těch počet hodin, které je nutné najezdit, tak pak s těmi vozy budeme jezdit v zásadě téměř pořád. To znamená, během zkušební jízd pak je větší šance uvidět nové vozy lanové dráhy Petřín.
4: Aktuální proces vyvrcholí závrznými zkouškami obou vozů, následovat bude povolovací proces a až poté, jak už zaznělo, zahájí dopravní podnik zkušební jízdy bez cestujících. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. V pondělí padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad tropických 30 stupňů. Dnes má být ještě tepleji, varování před vysokými teplotami platí také pro Prahu a Středočeský kraj a stejně tak výstraha před hrozícími požáry.
3: Hokejový servis Hit Radio.
9: Čeští hokejisté nečekaně podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Norsku 1-4. Připsali si tak ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na 3. místo. Norové porazili Čechy na světovém šampionátu poprvé od roku 2010. Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Rulíka dnes. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Už to tak trochu tušíme, dnešní den bude slunečný a opravdu má být velmi teplo. V odpoledních hodinách v rozpálené Praze až 32 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: No jo, no tak já jsem se díval do kalendáře, léto ještě nemá být, no.
1: To jsi zjistil, ale brzy.
0: Kalendářně, ale přesto si myslím, že ten dnešní den nám připraví opravdu letní počasí par excellence. Já jsem oblečen tak, že už méně to snad nejde.
1: Ano, mohu potvrdit.
0: Mám kraťásky, vzal jsem si tady pantofle, Stejně budu spocený, podle mě.
4: No to každopádně, a ty pantofle si stejně sundáš, takže za chvíli je úplně jedno, jaký máme tady ve studiu počasí.
0: Tak přátelé, zvládejte to, doufám, že klimatizace všude jedou naplno, a tam, kde ne, tak vám posíláme velké pozdravy a v podstatě to berte jako dovolenou. Máme pro vás skvělé velké hity, Ella Henderson za chvíli a taky Ed Sheeran. Hit Radio City.

0: tohle Ed Sheeran a spolu s ním Justin Bieber. Skvělé to hudební spojení. Vy posloucháte Dopoledne u nás na Hit Radio City. Tak Praho, přejeme vám krásné úterý, opravdu v podstatě tropické. No a víte, co to znamená, když už na nás kouká sluníčko. V Praze máme teploty okolo 30 stupňů. Ideální čas na to, abyste si udělali parádní piknik.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: A ten City Picnic nemusíte dělat sami, my ho uděláme za vás, přátelé. My už jsme ho vlastně udělali. 4.6. to znamená, jestli si otevřete kalendáře, tak to už máme příští týden a my se na to velmi těšíme. Ve Žlutých lázních, přesně ve čtvrtek 4. června se sejdeme hezky odpoledne a na večer a vy vemte celou rodinu, vemte kamarády, vemte prostě všechny, se kterými rádi trávíte čas, abyste si užili ten City Picnic v prostoru Žlutých lázních, kde je to prostě parádní. Vemte deku, vemte úplně všechny, které máte rádi. My se postaráme o zábavu, vy si určitě k tomu budete připíjet, přikusovat něco dobrého. Zkrátka uděláme si parádní pražský piknik, tentokrát ve Žlutých lázních a tak nějak vykopneme letošní City Picnic sezónu. Kdo vám k tomu bude hrát? Zavolali jsme k Sindlovi a říkáme: Ondro, co kdyby jsme si dali spolu piknik? A on na to říká, jasně, není problém, beru kytaru, takže Xindl X potvrzen, potom taky hodiny budou hrát, 100% Kája a Bambuláček pro ty nejmenší a dokonce naše odpolední duo Vinci a Dominik si společně přichystají takovou jako speciální show, jmenují se Komikadze a bude to jako fakt dobrý. Takže přátelé, já myslím, že o zábavu je postaráno. Všechno je zadarmo, jediné, co po vás chceme, abyste přišli. Prosím, prosím, jo, my tam budeme. 4.6. příští týden, Žluté lázně a náš první City Picnic.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Adele a její Hello u nás na Hit Radio City. Stále dobré dopoledne, přátelé, kamarádi. Užívejte úterý. Já pro vás budu mít už za chvíli samozřejmě další skvělé hity a další výbornou muziku. Dáme si třeba LP. Která se učí česky, má k České republice velký vztah, její přítelkyně je Češka. A vždycky, když tam přijede na koncert, tak to prostě stojí za to. Takže její Lost on You za pár minutek.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Píseň, kterou mezi ty populární vystřelili hlavně sociální sítě, konkrétně TikTok, a to o tom DJ Kato vlastně ani nevěděl. Ano, i takhle to dneska chodí. Jedna skvělá věc, Turn the Lights On Off a Kato a John. Právě teď u nás na Hit Radio City. Přátelé, krásné dopoledne vám všem. Doufám, že už jste na začátku nového pracovního týdne slyšeli podcast našich kolegů a kamarádů z Hit Radio 90, protože opět s pondělkem vyšel další nový díl Vypalovačky. A tentokrát je to téma opravdu jako fenomenální pro 90. léta, protože to byl boy band za boy bandem. A ten fenomén boybandů, na to byl natočen nejeden dokument a věnují se tomu právě i Markéta, Michal a taky Ivoš ve svém podcastu Vypalovačka. Backstreet Boys, Take That, NSYNC, East 17, to byly zkrátka boybandy, které tehdy byly absolutně na výšině. No a samozřejmě i v Čechách, jo? Možná si vzpomenete na Attack, T-Boys, Lunatic a tak dál. Takže něco o boybandech, o tom fenoménu, proč to vlastně fungovalo a jak moc vlastně populární byly, protože já myslím, že si to třeba z dnešního pohledu už ani nedovedeme úplně představit. Takže na všech podcastových platformách a samozřejmě taky na našem YouTube kanále najděte se Hit Radio a další díl Vypalovačky, tentokrát na téma boybandu. A když už se o tom bavíme, tak já si dovolím, jo, jeden boyband, který zase nebyl až tak známý, ale hity měl skvělý. I Want You Back, tady jsou NSYNC.

Tady je důkaz, jak ten čas hodně utíká, protože už za 2 roky to bude 10 let, co oslaví tahle píseň, která vznikla v roce 2018 jako připomínka 100letého výročí naší republiky. Za 100 let. 9:45. A k tomu taky vaše Hit Radio. A za pár minut třeba Lady Gaga nebo Huba Stank. A my už pro vás chystáme další čerstvé zprávy, abyste věděli, cože se to děje vlastně v metropoli a co je nového. Mimochodem, Masaryčka, tak už pomalu, ale jistě tam bude zkrácen provoz několika příměstských vlaků, a to kvůli rekonstrukci. My o tom víme a podrobnosti vám přidáme přesně v 10.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lost Frequencies, za chvíli desítka, což znamená, že máme pro vás další čerstvé zprávy. A potom třeba Avicii po desáté. Tak dobře poslouchejte Hit Radio City a Lucka už ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Stále počítejte s dlouhou kolonou, která vás potrápí na jižní spojce Barandáku a v Dobřízké ulici. Celkem se může jednat až o 20-minutové popojíždění. Kolona na 10 minut se pak táhne k Belskou na výjezdu z metropole nebo ulicí v Holešovičkách dál směrem k tunelům a také od Černáku po Štěrboholi. Tady směrem do centra počítejte s více auty. Ještě přidám Pražský okruh na úrovni Jesenice od sjezdu z D1 10 až 15 minut. Aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Někdo potřebuje...
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal... V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Modernizace stanice Masarykovo nádraží pokračuje od pondělí 1. června. Bude proto zkrácen provoz několika příměstských vlaků Českých drah. Jak potvrzuje mluvčí Vanda Rajnochová, půjde o linky ve dvou hlavních směrech, do Kralup nad Vltavou a do Kladna.
6: Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku.
1: Aktuální změny jsou k dispozici v mobilní aplikaci Můj vlak a na webu Českých drah v rámci omezení provozu. Místo plánované světelné závory semafory rozhodli pražští radní. Závora měla regulovat provoz mezi Bohnicemi a Trojou. Pražský magistrát ale zavede klasické semafory v Trojské ulici na dvou přechodech na trasách do tamních škol. U zastávky autobusu Čechova škola a ulice Ulisu. Instalovány budou do léta. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 500 000 korun. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Dnes očekávají teploty až kolem 36 stupňů. V celofrancouzském měřítku se tak dnešek rysuje jako ještě teplejší než pondělí. Vysoké teploty tady očekávají nejméně do konce týdne. A jak to bude vypadat u nás? Praha a okolí určitě jasno, slunečno a velmi teplo, maxima odpoledne kolem 32 stupňů.
7: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, my jsme tady, jsme připraveni vám udělat co nejlepší dopoledne, přátelé. Taky nadále ladíte 937, ladíte Hit Radio City. My jsme s Luckou, nebo tak jako já jsem na to přišel, připravujeme City Quiz, který tady bude už za chvíli. Lucce, to dneska nešlo úplně.
1: Nemohla... To chvíli mi to trvalo, no.
0: Tak to jsem usoudil, že bude moc těžký, jo, protože Lucka ví většinou jako spoustu těch věcí, tak já to ještě trošku změním. Co budete hádat, ale dneska to uděláme hudební. Jo?
1: No, určitě, já nevím, jestli to, co tady jako zamýšlíš a připravuješ, jestli je lehčí než to, co původní, no, ale tak uvidíme.
0: Myslíš?
1: Já ti nevím, člověče.
0: No tak jo. Uvidíme, já předpokládám ale, že vám to tam sepne, jo, v té hlavě. Procvičíme si mozkové buňky za pár minut, teď už Avicii a Levels. Dobré dopoledne, Praho.

0: Coldplay a BTS jsme se dostali ke 10:45. Tohle je Hit Radio City. Kamarádi, přátelé, vy všichni na druhé straně, Pražáci, Středočeši, mám pro vás dneska jednu takovou hudební lahůdku. Řekl jsem si, proč ne, že bychom si mohli prosvištět ty naše mozkové buňky, vrátit se od něho hodně do historie a dneska to bude hodně o rychlosti.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Já využiju toho, že jsem si dneska při cestě sem do rádia vzpomněl na jednu píseň, která je jako dost stará, ale teď se přiznám, mě to tehdy formovalo mládí, jo? Já si dokonce pamatuju i tu kazetu, kterou jsem měl, na které ta písnička byla. A na vás bude, abyste si vzpomněli taky. 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, využijte WhatsAppky anebo SMSky. Bude to o rychlosti, protože já věřím, že řadě z vás to absolutně sepne, jo?
2: To, co já mám ráda, to je marmeláda, merunková, rybízová, červená, fialová, žlutá, modrá, já bych
0: No mě zajímá jméno té zpěvačky. Na 777-937-777.
2: Kdo už dneska neposlouchá paprasovou dádu, ten si pustí naši marmeládu, všechny věci, co zajímají malí občany, namočíme proterem a šupstím do vany.
0: Hele, už je to fakt dávno, jo? Jsou to jako hluboký devadesátky. Nicméně, když to zvládnete a dáte správnou odpověď na 777-937-777, tak já vás pošlu už tuhle sobotu na skvělou akci Krhut a Kozub u Táboráku. Je to v Benátkách nad Jezerou, v klubu Loděnice a mám tady dvě vstupenky. Za odměnu, když to zvládnete. Pište 777-937-777.

0: Ale Farben u nás na Hit Radio City. No tak kamarádi, přátelé, jako takovouhle smrť jsem nečekal. To je jedna správná odpověď za druhou. Abyste věděli, abyste byli skvělí. To znamená Zlata, Terka, Janina, spousta nepodepsaných zpráv je tady, ale třeba i Petra věděla a řada dalších a dalších a dalších. Prostě skvělé. Dokonce mi přišla jako hromada hlasových zpráv sem k nám do studia.
1: No ahoj, já si myslím, že to bude Lucie Vondráčková, ale nevím.
2: Lucka Vondráčková.
3: Ahoj, tady Vlasta, hele, podle mě to je Lucie Vondráčková a písnička se jmenuje Marmeláda.
0: No tak vy evidentně tak nějak jako tušíte, jo? A já se zeptám Katky, která je se mnou teď na telefonu. Katko, dobré dopoledne.
4: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Tak potvrdíš, Katko, že je to, co říkali předřečníci. To znamená, jen to řekni.
4: Lucie Vondráčková.
0: No Lucie Vondráčková! Takže, Katko, ty jsi říkala, že jako miluješ Lucku Vondráčkovou, že jo?
4: Miluju, protože mi hrála na svatbě, ale jak už jsem upřesňovala, ne naživo.
0: To znamená, že to byla ta jako svatební píseň, kdy jsi přicházela?
4: Ten svatební tanec potom.
0: Jo, no tak to je krásný. Takže na to máš jako ideální vzpomínky, nejlepší.
4: No, mám úplně husí kůži, musím přiznat.
0: Katko, tak mimochodem, co dneska děláš? Jak zvládáš to vedro?
4: Tak nějak se šinu do práce.
0: Jo, tak to je dobrý. Na jak dlouho to dneska je?
4: Já doufám, že to bude krátký.
0: Jo, dobře, to ti držíme palce, samozřejmě. Mám pro tebe dobrou zprávu, protože kromě toho, že jsi poznala samozřejmě bezpečně Lucku Vondráčkovou, tak máš dvě vstupenky na akci Krhut a Kozub u Táboráku, Benátky nad Jizerou, tahle sobota, klub Loděnice, bude to skvělý, že jo?
4: No já se moc těším, tak. Oba dva mám ráda.
0: Výtečně, tak užij si to, zůstaň mi ještě na telefonku a popřeju ti krásný úterý, jo?
4: Já taky zdravím všechny.
0: Taky, ahoj zatím.
4: Ahoj.
0: Další příležitost zase zítra. Dobře poslouchejte u nás na Hit Radio City, zavaříte si mozkový buňky a ještě za odměnu něco dostanete, jo? Tohle je fakt Lucka Vondráčková.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

takhle vám hrajeme na Hit Radio City. Nico Santos a za pár minut třeba Miraj, anebo taky Sonic. No a když se podíváte do kalendáře, tak nám ten květen nějak rychle utekl. Ano, už se blíží konec května. No a vždycky, když začíná červen, tak začíná Dnem dětí. To je jasná věc. Tentokrát to vyšlo na pondělí 1. června. Ale vy můžete přiužít a tak nějak oslavit ten Den dětí možná ještě v předstihu, a to během tohoto víkendu. Já vás pozvu mile rád do Vraňan. Tam to mám rád. Tam se sbírají jahody na farmě v Vraňanech. No a když tam přijdete v neděli od 1 hodiny do 6. do večera, tak vás čeká nabité odpoledne pro malé i velké a v podstatě taková vraňanská oslava Dne dětí přímo na čerstvém vzduchu a ještě se spoustou atrakcí. Bude tam malování na obličej, do

Hasiči a jejich technika, bude tam dokonce kanisterapie. To je hezký, to jsou pejsci pro radost i pohlazení. Samozřejmě soutěže, ukázky první pomoci, nafukovací atrakce a do toho všechno ještě parádní naučná stezka. Jestli jste někdy byli ve Vraňanech sbírat jahody, víte, že tam mají fantastický bistro. Tam jsou dobroty par excellence, je to tam čerstvý, krásný, takže my vřele doporučujeme, abyste vzali děti a to hned tuhle neděli, poslední květnový den a tak nějak v předstihu můžete oslavit Den dětí a to na farmě ve Vraňanech. Sonic a Sky, to je další muzika, kterou pro vás mám. A popřeju vám krásné úterní dopoledne. Tady je Hit Radio.

0: ty to uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
2: Už za chvíli u nás na Hit Radio City Imagine Dragons a jejich Follow You. A kromě nich nás Shakira, která bude hlavní hvězdou mistrovství světa ve fotbale. Teda takhle, hlavní hvězdou budou asi fotbalisti, jo. Ona vzhledem k tomu, že naspívala hymnu a taky připravuje speciální finálovou poločasovou show. Tak si myslím, že se o ní bude hodně mluvit. Její zoo za chvíli.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus nás dovedla až k 11. hodině. My jsme Hit Radio City, přejeme dobré dopoledne Praho. Dáme si Linkin Park nebo Slzu, to ovšem bude až po 11. Lucko, co se děje v Praze?
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a přejeme dobré dopoledne. Pražský okruh na úrovni Jesenice stále počítejte s více auty, pokud jedete dál k letišti. Zdržení může být kolem 10 minut. Kratší nárazová zdržení jsou hlášena z centra metropole na stěžení křižovatkách, čili v okolí Tančícího domu nebo muzea, nebo také v Letenském tunelu a jeho okolí. No a ještě Štěrboholská na úrovni Štěrbohol oba směry zdržení do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Koupaliště v Motole nabídne větší komfort, stavba nového zázemí se chýlí ke konci. Kvůli nepříznivému počasí na začátku roku se práce zhruba o měsíc zdržely, skončí až v červenci. Jak bude nový objekt vypadat, nastíní mluvčí města Tadeáš Provazník.
3: Nově dokončovaný objekt je usazen dále od břehu rybníka, než byly původní objekty a částečně zapuštěn do svahu. V přízemí budou umístěny toalety, převlékárny a sprchy, dále také občerstvení sídel částí a gastrozázemí.
2: Díky teplejšímu počasí je koupaliště v Motole už otevřeno od 22. května. Letošní koupání je po celou sezonu zdarma. Pacientům od července více léků předepíše také praktický lékař. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Začaly samosběry jahod, letos se sezona odstartovala dříve. Úrodu ale letos ovlivnily jarní mrazy, na polích podle ovocnářů zmrzla každá třetí jahoda. Rostliny se podařilo uchránit hlavně ve foliových stanech. Francouzská turistka si ze Sardinie odvážela zhruba 40 kg písku, oblásku a mušlí. Celníci zadrželi při nástupu na trajekt. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, 69-leté ženě hrozí pokuta až 3000 eur. Odnášení písku, oblásku nebo mušlí z pláží Sardinie zakazuje zákon z roku 2017. Pohled na oblohu jasná, skoro jasná, slunečno a velmi teplo. V odpoledních hodinách mohou maxima šplhat až na 32 stupňů, dnes bez větří. Zítra se nepatrně ochladí a rozfouká se také severozápadní vítr.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Tak hezké dopoledne, teď jsou 2 minutky po 11. hodině. 40 kilogramů písku, oblásku a mušlí odnášela francouzka ze Sardinie. To je dost kilogramů.
2: Tak asi chtěla i pro známé sousedy, kamarády. Kdo ví, komu to slíbila?
4: To je už, prosím vás, neberte nám ty pláže, jo. Teda co nám, my žádný nemáme, ale tamhle v Sardinii v Itálii, no. Tak to je, myslíš si, že by to propošovala i na palubu? To by byla těžší.
2: To nevím, ale tak není to jediné místo, kde toto je zakázáno, to přece víme, že...
4: No to, hele, chápu, já už teda chápu konečně to zakázání, jo, protože já jsem si říkal, že to je úplný nesmysl. Proč by to někdo bral? Je vidět, že se najdou tací.
2: Ano.
4: 40 kilogramů je opravdu dost. Tak, přátelé, my naštěstí, jak nemáme to moře, my takovýhle trable nemusíme řešit, že jo. Takže, Alan Walker, Linkin Park, anebo Slza, to je další muzika, kterou pro vás máme. Hezké dopoledne, Praho.
1: Hit Radio City.

Alvaro Soler nám dohrál právě teď na Hit Radio City. Kamarádi, mám pro vás jednu velkou zprávu, jo, velkou zprávu, protože tohle se vždycky jako oznamuje se strašnou radostí a vděčností, protože je to opravdu čerstvá informace, potvrzená přímo od tatínka. Protože Miraj Navrátil je tatínek. Je to tak? Já věřím, že jste viděli tu fotografii, kde vlastně se svou partnerkou oznamovali to těhotenství. No a teď už je na světě malej Jonatán. Takže Mirajovi a samozřejmě i Sáře přejeme hodně zdraví, Jonatánovi hodně sil do života, protože prostě si to zaslouží. A i když to prý, alespoň podle Instagramu, tak jak psal Miraj, nebylo úplně jednoduchý, tak Jonatán je na světě a všechno je v pořádku, všichni jsou zdraví a ale jsou hezký zprávy prostě. Tohle se mi oznamuje moc a moc dobře. Takže ještě jednou čerstvému tatínkovi přejeme, ať si užívá Jonatána, mamince hodně zdraví, teď už to bude jenom zábava. Takže Miraj Navrátil, čerstvá aktuální informace, je tatínek. Tak Mirajovi možná zahrajeme píseň, která mu lehce změní život, protože teď to už nebude tak jako dřív. Dáme si Anděla a gratulujeme mu za celý Hit Radio, prostě jen a jen to nejlepší. Mirej, máme tě moc rádi. No a tohle je pro malýho Jonatána.

0: Tohle je prý jedna z nejlepších písní na řízení. Jestli jste za volantem, můžete potvrdit. Body Rockers, I like the way. Připomínám vám jednu zásadní věc, a to už příští týden se na vás těšíme ve Žlutých lázních. Doufám, že máte zapsaný náš City Picnic. Otevíráme sezónu a sejdeme se právě ve Žlutých lázních 4. června. Hezky odpoledne od 15:30, někdy až do večera. Hrát budou Xindle X hodiny, bude tam samozřejmě hromada nás, moderátorů, zábava pro děti a prostě piknik tak, jak se patří. Takže deka, kamarádi, celá rodina a taky naše Hit Radio City. Buďte o toho, my se velmi těšíme. 4. června si zapište do kalendářů. No a já mám pro vás za chvíli Eda Sheerana anebo Cyrilla.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

protože nám počasí přeje, tak mám pro vás další z řady pozvánek, co tak jako zhruba dělat v Praze. Rovnou vás na směru na zítřek, to budeme mít středu 27. a můžete si se mnou a taky s námi z Hit Radium City užít takový malý festival a velké zážitky. Protože je důležité říct, že léto chutná nejlépe u jelena. Ano, jestli hledáte nějaké místo, kam na večer vždycky vyrazit s přáteli, kde se jako sejít, dát si po náročné práci nějaký skvělý drink a něco dobrého k jídlu, tak vás určitě na směru do Červeného jelena. Jo, máme to hezky v centru Prahy a k tomu vám zahraje živá hudba a nebo taky DJ. A to rovnou budu já, takže se klidně můžeme vidět. Celé léto jsme pro vás ve spolupráci s Červeným jelenem připravili parádní venkovní zahrádku v centru Prahy, která je ale tak trochu stranou velkého ruchu. Je tam krásný prostor, nezapomenutelná atmosféra. No a to, co se děje v létě u jelena, nezažijete jen tak nikde jinde. Navíc každý večer bude speciální s nějakým signature drinkem, který si můžete vychutnat a dokonce jsem se tam díval, že jsou tam někdy i all you can drink party, to znamená píte, co všechno můžete a vypíte, co se do vás vejde. Takže já vám se můžu nalákat hned na zítra, kdy to celé začínáme vždycky od 18 hodin, jsou to středy a neděle a bude to jako skvělý. Klidně si už dopředu můžete rezervovat svůj stůl a vyrazit do Červeného jelena. Co já vám tam budu hrát? No tak vzpomněl jsem si na jednu písničku, která mě vlastně jako tak nějak specifikuje léto, příjemnou večerní atmosféru a k tomu ten drink. To je úplně jako dělané pro Milky. Tak tohle určitě bude.

s Louisem Capaldim jsme se dostali až ke 11:45. Hit Radio City a taky Kuba Urban, no já už pomalu půjdu. A tohle uslyšíte už za chvíli. Jirka Pelnář pro vás opět vybere srdcovky. Tohle je Aqua a Dr. Jones. Mimochodem Aqua to zabalila prý. Po tolika letech aktivní kariéry už rozpustili celou kapelu. Taky Aqua uslyšíte, no a společně zase zítra přesně v 9 hodin dopoledne. Budu se moc těšit. Praho, mějte se hezky. Ahoj! Hit Radio.

0: mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Centrem metropole projedete bez zásadnějších komplikací, spíše s nárazovým zdržením. Naopak kolem 10 minut jste hlásili v koloně od sjezdu z D1 na Pražský okruh, a to zejména na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám. Modernizace stanice Masarykovo nádraží pokračuje. Od pondělí 1. června bude zkrácen provoz několika příměstských vlaků Českých drah. Půjde o linky ve dvou hlavních směrech do Kralup nad Vltavou a do Kladna. Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží.
1: Hokejový servis Hit Radio.
4: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dnešní odpoledne slunečné a velmi horké, obloha jasná nebo skoro jasná. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr, maximální teploty až 32 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Radio City.
6: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

0: Ten Meow.
1: Rok 1999, Christina Aguilera.
0: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Posloucháte úterní srdcovky na Hit Rádiu. První srdcovka je za námi. Christina Aguilera, rok 99 a Gin v lahvi. Kdybyste si měli vybrat jedno přání, to první přání, kdybyste měli tady tu kouzelnou lampu, že jo, tak co by to bylo? Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli cestovat v čase a vrátit se zpátky do 90. let. To se nám tady reálně dneska podaří. Už jsme s tím vlastně začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90., co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90., kdy jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: Nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Než si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy, nejlepší hra na světě, kdo měl Napoliho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli, pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři, to už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
2: Čau Jirko.
0: Ahoj.
2: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sázky.
0: Jasně.
2: Člověče, nezlob se. A hlavně kloboučku hop. To byla teda hra. Škoda, že to dnešní děcka už moc neznají. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuju moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý, jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů, ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka schoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo, no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první singl vydala až, nebo už v 16 letech, vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize a v 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na který jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas jsme na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která se určitě zapsala zlatým písmem do historie 90-kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi. Takže se loučíme se srdcovkama, čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali. Když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň kromě snad tady Ivany Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sázkama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sázky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sázky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sázkama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší, anebo ne. Za chviličku tady srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný
2: prostory. Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesky snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Dermot Kennedy na Hit Radio, 12 hodin 8 a 30 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Kdyby si tak mohla zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing of the Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Gabču, Móňu, Mikyho, Liborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo už do konce, už to mají za pár. Tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár, myslím v práci teda. No a děkuji za tenhle výběr, kdy tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma. Vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět. Rok 1981. Don't Stop Believin'. Srdcovka na přání od Dašky i pro vás. Tady u nás na Hit Radio.

0: Je to možný, je to možný. Páni, 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději. Víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava. Don't stop. Je to dokonalý. Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra, my samozřejmě pokračujeme dál, za chviličku Benson Boone Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kratší kolony hlásíte z Pražského okruhu, a to zejména na úrovni Jesenice a na úrovni ulice k Barandovu, pokud jedete dál k letišti. Zdržení nárazová z centra metropole a pak na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
6: Byl tam, myslím, řádný život, nekolísající řádný život, nejen v toho minimálním standardu, jako požaduje zákon a judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že případně mého podmíněného propuštění by k vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
1: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála 3 tuny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát si dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní, bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíče k Senátu. Teď ještě pohled k nám. Praha upraví 2 kopky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu. Radní změnili své loňské rozhodnutí, podle kterého chtěli vypsat na zbývající práce novou soutěž. Rekonstrukce náplavky začala v roce 2018 a zahrnovala mimo jiné úpravy kobek v nábřežní zdi, ve kterých jsou teď kavárny nebo kulturní prostory.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnešní odpoledne slunečné a velmi horké, obloha jasná nebo skoro jasná. Foukat má jen slabý proměnlivý vítr. Maximální teploty až 32 stupňů.
5: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto, 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku.
5: Hit Radio City.

0: Red, Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hitrádiu?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hitrádio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hitrádio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka bez jména. Je dívka bez jména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josieným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Lady Gaga a Paparazzi, 13 hodin, 19 minut, posloucháte Hit Radio. A právě teď, tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den, můžeme si tykat, je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo dobrýho?
1: Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho? K obědu?
1: Řízek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10, 12 hezky, plus minus.
0: Hezky. Hmm. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že
1: není smyšlený.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo. Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: Bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda, to je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka bez jména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka bez jména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom. Bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi?
1: Tištěném.
0: No, tak to rád slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy ji můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle náhradnou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Damiano David a píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den, co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli, tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hit Rádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás Norsko porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice... Fatboy Slim, Rockefeller Skunk. Něco tady do toho tropického počasí. To se hodí. Jenom to slyšíte a už se zapotíte. Já vím, jak vy, ale my se potíme i přes zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou. A v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný
2: prostory. Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Krištof, zůstaně tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste zítra rádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, ne plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom a na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, hrozný. Jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál, ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží. Jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor, věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu. Pojďme na tom najít něco pozitivního. Jo, to já mám jako rád. Jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty se vždycky hrajou kvůli památečným zápasům. Jo, hele, Nagano si pamatujeme všichni. Jo, Svobodovo zlatý gól. Pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem. Ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem. Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. My tady píšeme novou hokejovou historii památečních zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fairboy Slim.

13 hodin 640 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přece jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe, takže minerálky. Ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnových zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitu například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krátce před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne na cesty. Pokud v těchto chvílích projíždíte centrem, zatím bez větších komplikací. Ještě před odpolední špičkou počítejte s kratší kolonou na Barandáku směrem do centra nebo na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
8: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
1: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám. Na Praze 6 pokračují úpravy křižovatek Šárecká-Matějská a Šárecká na Kodymce. Pracuje se na rekonstrukci vozovek, chodníků, přechodů i autobusové zastávky. Přibydou ochrany ostrůvky, pohodlnější bezbariérové úpravy a přesvětlení přechodů. Konec první etapy prací je v plánu na konci června, informuje na webu Praha 6.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Tropické odpoledne s teplotou kolem 32 stupňů, jasná skoro jasná obloha, slunečno, vítr pouze mírný. Zítra nás čeká mírné ochlazení a chladnější vítr.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů, co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Lucie?
1: Ano, na tom se shodneme.
0: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijeme.

0: úterní odpoledne ve 2:07 na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat, máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radio říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů, takže mají rádi deskové hry. 73,5%. Je to pravda nebo ne? Jak jste na tom vy? Máte rádi deskovky? My jsme to dneska už rozebírali vlastně tak napůl v našich srdcovkách ve 12 hodin. Došli jsme k tomu názoru, že Dosti a sásky tak byly tou nejoblíbenější deskovou hrou, kterou jsme kdy hráli. A mě zajímá, hrajete deskovky i teď v dospělosti? Máte třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky? A nebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte hrát aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu? A nebo vám to prostě jenom nejde zastřízlivá? Dejte vědět. 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. Já myslím, že dneska si s tou uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lučenco a Don Omar, Dan za Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi deskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Trádia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva, ne na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízlivá, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před někým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnice v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj, je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že
1: vědci
0: v tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 73,5.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskový hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskový hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mě skravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo. To se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. A potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probíráme WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně, strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr deskových her. Já jsem se to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vytřídu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Kateřina Marie Tichá s hitem Zničená zem. Venku naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu, kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to

0: loni teklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14.37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele,

Trocha Itálie, sem k nám do Česka, Gigi D'Agostino, je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, pro dnešek je to vlastně všechno. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky, zítra po 13. hodině si opět budete moct vyhrát znovu sérii fantastickou detektivních knih, celkem 12 knih v hodnotě 5000 korun a teoreticky ve 2 hodiny bude ruleta. Ovšem uvidíme, jestli bude, protože zítra, tak to bude beze mě, zítra tady s vámi bude Kuba, já budu na speciální akci v Říčanech u Prahy, která se jmenuje Podsta legendám. Je to speciální akce od fotbalové asociace na počest legend mistrů Evropy ze 670., které osobně dorazí na akci, budu tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 690., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaňák, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali, kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba, prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo, já to řeknu, v exkluzivních replikách těch drezů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce, pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže Podsta legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba Fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvlášť jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den zítra rádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne do 15. hodiny. Five a Queenie, We Will Rock You, k tomu Timbaland a One Republic a od 15. odpolední show. Tak se smějte.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Dlouhé kolony hlásíte z Vilzonovy ulice, pokud jdete dál do centra nebo od tančícího domu Ječnou nahoru k IP Pavlova. Prodloužila se kolona také od Běchovic až po Štěrboholi nebo od Záběhlic, pokud jedete na Černák. 10 minut strávíte v koloně na Barandáku dál do Dobříské ulice a pak také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Dominik Feri jde na svobodu. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Koupaliště v Motole nabídne větší komfort. Stavba nového zázemí se chýlí ke konci. Kvůli nepříznivému počasí na začátku roku se práce zhruba o měsíc zdržely. Skončí až v červenci. Jak bude nový objekt vypadat, nastíní mluvčí města Tadeáš Provazník.
4: Nově dokončovaný objekt je usazen dále od břehu rybníka, než byly původní objekty, a částečně zapuštěn do svahu. V přízemí budou umístěny toalety, převlékárny a sprchy, dále také občerstvení s jídelní částí a gastrozázemí.
3: Díky teplejšímu počasí je koupaliště v Motole otevřeno už od minulého pátku a letošní koupání je po celou sezonu zdarma. Den dětí Prahy 5 se bude slavit už zítra v Smíchovském parku Sacré-Cœur. Program proběhne ve spolupráci se strážníky, státní policií a hasiči. Děti budou plnit různé úkoly, připravena je ukázka výcviku psů a koní nebo ukázka hasičské techniky. Akce začne zítra už v 9 ráno a potrvá do 12.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
3: Na hokejovém šampionátu se dnes hraje 6 posledních zápasů základních skupin. Polední duely už znají vítěze. Lotyši vyhráli nad Maďarskem 8-1, Norsko porazilo Dánsko v prodloužení 4-3. Už za 80 minut budeme ve skupině B sledovat duel Švédsko-Slovensko, ve skupině A se pak utkají Spojené státy a Rakousko. Naše hokejisty čeká nejtěžší zápas, na závěr skupiny večer nastoupí proti Kanadě. Jak to vidí hokejový trenér a bývalý útočník Jan Čaloun?
5: Osobně si myslím, že hrát proti Kanadě je obrovská motivace pro každého hokejistu a každý hokejista chce vyhrávat. Samozřejmě porazit Kanadu je těžký, ale myslím si, že se toho podaří. Teď asi ten kanadský výběr bude hodně plný, ale na druhou stranu, když koukám na ten náš výběr, říkám, že to bude pravý tým, který bude obrovsky motivovaný.
3: Začíná se 20 minut po 8 večer.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Jasně, že jsme tady komplet. Tak jak se dneska máte rozpálená, Praho? Máme úterý 15 hodin 4 minuty k tomu. Ahoj, Vinco, Káťo.
1: Ahoj všichni.
2: Ahoj všichni dvakrát tolik, než vás pozdravila Káťa.
1: Třikrát ode
2: mě. Čtyřikrát.
1: Pětkrát.
2: Nekonečno.
1: Vincente.
0: Nekonečnokrát víc jsme za vámi dneska s Vincentem jeli. Jeli jsme spolu autem a jeli jsme přes magistrálu. Obvykle si tady hrajeme pro jednotlivý části města, abych dneska hrál jenom na tu Wilsonovku.
2: Já myslím, že to parkoviště přenádherný.
0: Jo, dá se to tak nazvat. Přátelé, tam by je většina našich posluchačů v tuhle chvíli, myslím.
1: Ano, je to mě... tak, puste si klimatizaci a nás hodně nahlas.
2: A hasiči teď konspirí ohlásili, že tam všem nechají instalovat každých 5 metrů nafukovací bazének, abyste mohli z těch aut vystoupit a na chvilku se scáknout.
3: Prakticky Hit Radio City.
0: V tom případě otevřete okýnka, ať mají v těch bazénech co poslouchat. Udělám to ještě jednou. Odpověď zní ano. Hezké odpověď.

0: Jo, teď zní každá píseň jako letní hit. Rosé, Bruno Mars, posloucháte Hit Radio City 10 minut po třetí. S vámi Káťa, Vincent, taky Dominik. Přátelé, já a Vincent jsme málem za vámi dneska nedojeli, protože jsme se museli vracet do Suchdol. Tam tamnější obyvatelé zažívají drámu.
1: My jsme totiž vyjeli a najednou proti nám jelo jedno policejní auto, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Říkáme, hrgo, co se to děje? A najednou přišla SMS, že tam je pohřešovaný nějaký člověk, který se hledá. Helikoptéry začaly lítat všude. Uh-huh. No a my jsme nic nevěděli, tak jsme správně jako správný češky, kelišky, jsme okamžitě vytáhli telefony a šli jsme na facebookový skupiny. Asi si uvědomíš, jak ta facebooková skupina toho maloměsta nebo vesničky je vlastně nejmocnější zdroj informace. To je podle mě ekvivalent toho, když naši předci otevřeli ty balkónové okna a začali na sebe křičet.
0: Asi tak.
2: Projď tady někdo běhá, já ho neviděla, ale neviděla to ty Nováková, já taky ne.
1: A takhle víš, a to se děje na Facebooku.
0: Přátelé, většina z vás asi bude z malého města. Káťo, taky jste měli nějakou skupinu toho města, kde jsi narodila a byl, samozřejmě jsem ho zapomněl po 150.
3: Volině. No teď, Volině. Teď už skupinu máme. Dřív se to přesně takhle řvalo z okna. Já si pamatuju, když jsem takhle jednou, to už je teda dávno samozřejmě, vyšla asi v 6 ráno z nonstopu a takhle ve okně tam vysela ta babička, prostě jedna nějaká no name a úplně, no já tě vidím.
1: A úplně, vysela.
3: Skvělý a už to bude vědět Ježiš, celá Volině.
1: Já jsem se bál, kam ta historka jde, že se vyšla ven a tam vysela ta babička.
3: Ne, ale ty prca měla tak veliký, že vysely až zbytla.
1: No. Jak ty peřiny, když je dáš ven v létě.
3: Přesně, vyvětrat, no.
0: Takhle kamarádi, abyste si neříkali, že jsme úplně zamluvili nějaký dění v Suchdole. Už je to prý v pořádku.
1: No počkej, říkali na Facebooku, takže prdvíme.
0: Jo, ale zatím o tom nenapsali ani ve zprávách, takže
1: uvidíme, co napíšou.
0: Volejte nám. Skuteční novináři, ne my. A vypište.

0: Armin van Buuren. Posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne, 15 hodin, 18 minut. S vámi Káťa, Vincent, taky Dominik. Je to tak? Zavřeli KFCčko.
1: Kuřata slavěj.
0: Kuřata byly
2: volný. Já snad ani nemám co k tomu říct.
1: Prostě. Počkej, ale jako definitivně?
0: Ne. Zavřeli KFC, dobře. Zavřeli ho do 11. hodiny, přátelé, dneska dopoledne, takže pokud zrovna kolem KFCčka jedete, ano, nedivte se, že je otevřený. Oni tam mění systém, prej. V závislosti na tom, co se dělo, asi jsme všichni zaznamenali.
1: Jako zkouší zavést čerstvá kuřata?
2: Ano, oni přestanou používat prošlý maso, což je skvělej podle mě tak.
0: Co, myslíš?
1: Archivní, ty jako máš archivní vína, tak v KFCčku si měl, chcete kuře 2012 nebo 13?
2: No, tak tam prostě byl někdo, kdo nevěděl, že jako kuře nefunguje stejně jako víno nebo sýr, víš, že čím starší, tím lepší.
1: Ale on si zjistil, jak dlouho kuře žije, ale když umře, tak už to neplatí na to maso.
0: Dobrou chuť, přátelé.
2: To je takový, tak voláš mámě, víš. Hele, mami, já už mám to kuře v lednici na 3 dny, no a já aspoň naložen, no tak to je v pohodě, víš, a tady někdo nezavolal tý mámě, prostě.
0: Kdyby zaměstnanci volali.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Leony a prej žádný starosti. Posloucháte Hit Radio City, půl čtvrtá. I když jedna starost by tady byla. Klíšťata. Podívejte se kolem sebe, teď jsou prej v Praze mimořádně aktivní. Jestli máte u sebe nějaký klíště, Káťa, ukamžu.
1: Já jsem si říkal, Káťa na mě začala mávat ruku, ať vypadnu ze studia. Já jsem jí chvilku jako věřil, že se opravdu něco děje. Ne?
0: Ale není, doufám, nakažený. I když v Praze procentuálně by nakažený být mohl, ty klíšťata prej přenášejí abnormálně letos. Chytají se jak na nás, tak na mazlíčky. Mě pobavila věta tiskové mluvčí jedné. Aktivní klíště je připravené k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou roste stupeň rizika napadení. Že čím více oni se zakousávají, tím víc mají potom chuť.
2: No to je jasný.
1: Ale já si myslím, že to je jasný. Káťo, my se teďkon s Dominikem oba dva slíknem a ty nám zkontroluješ klíšťata. Ale poslouchej, nesmíš se koukat na nic. Je to čistě profesní, kolegiální záležitost, ne, že budeš očumovat.
0: Udělejte takže, to v
2: práci. Takže jenom pohmatu, jo, zavřen oči a
1: ano,
2: musím to...
1: Ano, a musíš najít to malinký klíšťátko.
2: Je, už ho mám.
1: Ne, to není klíšťátko. Mám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hezké úterní odpoledne. V téhle partičce vy, Káťa, Vince a Dominik. Máme 15 hodin 37 minut a pokud teď máte tenhle moment spjatý s tím, že míříte z práce, víte, že i dneska se dozvíte tu nejzbytečnější zprávu dne od Káti.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Odborné označení gorily zní gorila, gorila, gorila.
0: Ještě jedno.
3: To už je šimpanz. A vrána.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Hit Radio.
1: Come on, let's go.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Za chvilku čtvrtá, jo, to je čas, kdy Pražáci v práci končí. Posloucháte Hit Radio, tak se podíváme, jak míříme z práce domů. Za chvilku na cesty s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Plní se nám to zejména na jižní spojce a Barandňákou směrem do Dobřížské ulice. Tady už nabíráte zpoždění kolem čtvrt hodiny. Také na Pražském okruhu od Zličína dál po Ořech. Tady počítejte s 25 minutami. Už v těchto minutách silný provoz je v oblasti kolem Motola, zejména Bělohorská ulice v obou směrech, Bubenecký tunel směrem na Troju. Popojíždí i ten Letenský a jeho okolí. No a na minimálně 15 minut se připravte také v Kbelské ulici, pokud vyjíždíte z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Na Ovocném trhu a náměstí Republiky se budou nově po dobu 5 let konat velikonoční a vánoční trhy. Město už vybralo provozovatele. Zaměření trhů se ale bude lišit, doplňuje radní Adam Zábranský.
5: Trhy na Ovocném trhu budou zaměřeny spíše lokálně, tradičně a s velkou účastí nějakých neziskových společností, tak ty trhy na náměstí Republiky budou takové spíše modernější a více masově zaměřené, protože tou lokalitou prochází více lidí.
1: Pořádání hlavních pražských trhů na Václavském a Staroměstském náměstí zůstává beze změny. Správa železnic zahájila stavbu dvoukolejné trati mezi Ruziní a Kladnem. Práce začaly v Hostivici u Prahy. Hotovo by mělo být v roce 2029 a součástí modernizace bude obnova několika železničních stanic, včetně Hostivické. Jedná se o nejdelší etapu projektu železnice Praha letiště Kladno. V kuřecím masu z obchodního řetězce byla našla inspekce bakterie salmonely. Jedná se o chlazené maso pocházející z chovu v Rumunsku. Maso už teď v obchodech není, ale lidé ho mohou mít zamražené doma. V žádném případě by se nemělo konzumovat.
4: City Extra.
1: Festival Praha žije hudbou opět roztančí ulice. Už tento pátek a sobotu nabídne v centru metropole zhruba 200 pouličních koncertů. Vedle začínajících muzikantů si poslechneme i známé interprety, například Anetu Langerovou. Doplňuje za pořadatele Honza Gregar.
6: Pro všechny návštěvníky jsme připravili hlavní festivalovou trasu, která slouží hlavně k tomu, abyste mohli v dochozí vzdálenosti jít a objevovat právě ty známé i neznámé umělce. Naše trasa vede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin až po Paládium na náměstí Republice a každopádně hrát se bude i na Praze 5 a 6, takže program je nabitý.
1: Detaily i program najdeme na webu prahažijehudbou.cz.

0: průběhu dnešního odpoledne zůstalo většinou jasno, slunečno a je tam pořádně teplo v centru, v centrální části metropole 32 stupňů, v okrajových částech je možná nepatrně chladněji, ale čeká nás teplá noc s teplotou kolem 15 stupňů. Zítra více mraků, studený vítr od severozápadu, ale teploty letní 29 stupňů.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
2: Já jsem tak nadšený, že jsme v té části roku, kdy chladnou nocí můžeme nazývat 15 stupňů. To je příjemný. 16 hodin 4 minuty. K tomu a příjemný je to, že jste s náma a my jsme komplet. Káťa, Vince, ahoj.
3: Ahoj.
4: Krásné odpoledne. Já bych se ale stejně na chvilku šla ochladit do fakt chladných nocí, třeba. Protože Finsko teď dělá věc, kterou hrozně potřebuju u nás. Finsko začalo instalovat v parcích takový vyhřívaný budky. Má to světýlko, má to vlastní knihovnu. Ty si tam sedneš, zavřeš se a čteš si. Kolem tebe příroda, park, sníh, úplně...
3: To je dobrý. Ano. Takže až uvidíte toho bezdomovce v parku, to je Káťa.
4: Jsem to já, prosím vás, ano. Budu mít v ruce svíčku, seženu někde agregát.
3: Bude tady... sedět u takového toho plechového koše, který hoří jako v Brooks, víš, jako v Americe, ano, čte si tam knížku a je spokojená.
4: A byl předstírat, že jsem ve Finsku.
1: Oh. Hit Radio City.
2: Česko není Finsko, ale jsme na stopě. Avril Lavigne, no to míříme až do Kanady. Hele, dneska nevím, jestli bych to hrál, k tomu se ještě dostaneme, Kanaďanka jedna. Hezké odpoledne.

0: Máme 16 hodin a 11 minut. Posloucháte Hit Radio City a tohle netřeba představovat jeleni. A já doufám, že i ty naše tři jména už máte pod kůží. Káťa, Vince a Dominik společně s vámi a budem s vámi ne ve třicítkách, ale i v těch čtyřicítkách, co nás čekají.
1: Já jsem zoufalej. Přiznám se vám, milí posluchači, vy z vás, i ty, co řídíte, kdo má na balkoně kytky, zvedněte ruce.
0: Teď už jo,
1: Teď už slyšel jsem ty bouračky, což znamená, že hodně lidí má kytky na balkoně.
0: Nezvedejte obě ruce.
1: To se všechno spálí.
0: Je to spálený. Babička si stěžovala, ona je daleko větší zahradnice, ale to je zajímavý. Babičky naše mají radu na všechno a na to, jak tomuhle předejít dne. Jako nějaký speciální univerzální postřik, kdyby na to vymyslel.
1: Dominikova babičko, ty jsi ještě jako nevyřešila to globální oteplování. A co tam děláš, ty orlovi? Plachá se.
0: On teď je u nás, takže se stará o naše kytky a je pravda, že jako jsou v lepší formě, už je u nás třetí den. Káťo, máš nějaký zahradnický tipy, jak v těchto teplotách se starat o květiny?
2: No, tak samozřejmě dejte do stínu, že a hlavně nezalejvejte na tom přímém slunci přes den. Já si pamatuju, když vždycky naši třeba odjeli někam a já jsem měla zalejvat kytky a já jsem se na to samozřejmě celý týden vykašlala. A pak jsem začala zalívat v pravé poledne, když měli ten den přijet a ty kytky to samozřejmě nepřežily.
1: Hořely normálně z té mikrolupy, který ty kytky vytvořily.
2: Ano.
1: No, takže přátelé, přesně tak. Dávejte vodu psům a kytkám ráno nebo večer. Psům celý den.
2: A babičkám taky celý den.
1: Ano, babičkám taky, jinak všichni budou angels.
0: Já už vidím v tom stínu, jak stojí vedle sebe. Tak nic, už si je pohřbil. Nebudu nic stavit. Morandy, hezké odpoledne.

0: schválně, kdo z vás slyšel a taky viděl naživo. Linkin Park, posloucháte Hit Radio City. 16 hodin, k tomu 19 minut, jo, už ten čas chvátá a vy víte, že přijdou nepoužitelní. Já si říkám, že jsou věci, kdy se během nich cítíme nepoužitelní a je to jednorázová záležitost, jako takhle v úterý něco v práci se nepovede, pak jsou ale rozhodnutí, a dneska jsem si to uvědomil, který s náma budou celý život. Jako když si třeba postavíte barák z tubusu.
1: Myslíš slavný balcový dům?
0: Já jsem myslel a vlastně můj mozek to zapodil jako informaci, že to neexistuje, že je to AI. Bavíme se o domu Tomia Okamury bez naprosto jako vyhraněného politického názoru. Hodnotíme jenom tu stavbu. No, hezký.
2: Já vím, jak na to přišel. Slyšeli jste tu historku?
0: Ne.
2: On totiž, jako každý z nás, milí posluchači, dáte mi za pravdu, občas se nám stane, že když máme doma přemršť toaletního papíru, tak ty roličky nevyhazujeme a také prostě necháváme jenom kolem záchoda. No a on prostě takhle tam měl poskládáno několik těch ruliček od toho toaleťáku a jak to viděl na tom záchodě, tak si řekl, jo, tady bych měl bydlet.
0: To je ono.
2: To je ono.
1: Jo, tak nemůže za tebe vyskočit lupič za rohem, že jo? To je to velmi praktický.
0: Ano, nemůžeš ano. Poslat někoho do kouta. Jestli ho neposílali třeba a do kouta někdy. A
2: je vlastně vtipný, že on když luxuje, tak furt akorát chodí v kruzích.
0: Elektronický vysavač je takový ty sami, co jezdí, to tam mají pré.
2: Jsou úplně ano, ty jsou tam nadšený prostě.
0: Tak vidíte, válcovej dům Tomia Okamury je docela použitelný, jsme zjistili, velmi. Ale my hledáme mezi vámi toho dnešního nepoužitelného.
1: Přesně tak, další kolo je tady, hrajeme o rodinnou vstupenku do Pražské Zoo. No a stačí, když 10krát špatně odpovíte na našich 10 otázek a ideálně co nejrychleji.
2: Takže stačí, abyste za sebe na chvilku udělali blbce a celá rodinka může do zoo. Perfekto.
0: Napište ještě jednou číslo 777 937 777, jsem nepoužitelný a za chvilku jdeme hrát.

0: dnes naši hokejoví soupeři?
1: Fialovou.
2: Jak zní výbuch burčáku?
1: Výbuch?
2: Ano.
3: To počítáme. Dobrý, to počítáme, další
0: otázka. Jaká hora je nejblíže Praze?
1: Mount Everest.
2: Je jmenují českého golfistu?
1: Petr Korda.
0: Co patří do trojobalu?
1: Pepř.
2: Kolik očí má kyklop?
1: 7.
0: Kdo hraje v kapele Jelen?
1: Miraj.
2: Jak huláká Tarzan?
1: Hof, hof.
0: Kdo hraje ve filmu Bobule?
1: Lucie Bílá.
2: Jmenuji jednu sladkost.
1: Planeček.
3: Tak stop. Tak mimo to, že se teda rozpípala kontrolka motoru, tak mě tady taky rozpípala kontrolka, protože jsme měli asi nějaký technický problémy. Ta chvilku se nás neslyšela, tím pádem bych odečetl 4 sekundy.
2: Já myslím,
3: sekund.
2: Že spíš ta otázka byla tak nesmyslná, víš, že se musela zeptat.
3: Jo, takhle,
2: znova.
3: Že se musela zeptat znova. No, ale potom po její odpovědi vlastně tam byl takový jako prodleva. Takže za to bych klidně odečetl 4-5 vteřin. Protože ještě na začátku jsme měli zádrhel.
2: Jo, 5 vteřin.
0: Shodneme se na 5.
2: Ano. A jinak máš nějaký námitky, Vincente?
3: Já, mě se teda jenom líbilo to, jak si zdala extrémně dlouho na čas, jak dává Tarzan a potom to je padlo tak nádherně poetický hav-hav.
0: Když nevíš, si to slovce dej tam pejska, jak říká babicův vietnamský kamarád. Kolik máme čas?
2: Po odečtení 5 vteřin 45:44.
3: Pondělní čas dobrý.
0: Skoro, že úterní?
3: Ale... Ono je úterý?
0: No. Ale pondělní čas je dobrý.
3: Můžu vyhrát ten použitelný já?
0: Dneska určitě. Tak Luci, ještě auto jede, jo, když pípala ta kontrolka.
1: Jo, jo, jede, jede.
0: Prosím tě, tak pro výhru si dneska nedojedeš, protože už teď je jasný, když je úterý, že nebyl to nejrychlejší čas, ale jsme moc rádi, že jsme měli někoho jako ty v éteru, protože já ti řeknu, zůstane mezi náma to, jak jsme se bavili před vysíláním a to, jak mě nabila energii pozitivní, to bylo fajn. Škoda, že to potom není replikovatelný do rádia.
3: Mně se líbí, že vlastně vy, Mirko, máte spolu takový jako unikátní zážitek.
0: Právě.
3: Že vlastně ty máš takovou s Lucí takový jako opravdový pouto, takový jako lidský pouto.
0: Je to krásný.
2: Luci, moc ti děkujem, prosím tě, jeď opatrně, bacha na tu kontrolku a třeba někdy příště. Ahoj.
1: Díky, mějte se, čau.
3: Papa.
0: Přátelé, pondělní rekord nepřekonán, ale čas máte, zítra máte zase šanci ve stejný čas na stejném místě.
4: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Ať je léto nebo zima, tenhle hit bude fungovat vždycky. David, jak tady je samý Američan. David Kohler on Hit Radio. Takhle můžeme překládat i jiný interprety, třeba Ho, Ginny.
1: No. Ne, tak to budou Clocks, ne?
0: Nemůžeš to úplně překládat,
1: takže jenom po anglicky. Takže Ho, Ginny. Ho, Dainai.
0: A nebo třeba Komikaze. O čem to mluvíme? My vás sem někam pozvát a to už příští týden 4. června.
1: Ano, už se to blíží. My tady doslova trháme kalendář, protože se potkáme společně na prvním letošním City pikniku ve Žlutých lázních. Hele, lehký oblečení na sebe, páč počasí máme objednan perfektní, že jo?
2: A dokonce tady to není jenom jako první letošní, to je první můj City piknik. A já z toho, co jsem slyšel od vás, tak to je neuvěřitelně příjemná zábava, při které se můžeme společně potkat, slyšet úžasnou muziku a prý se dokonce i tento rok zasmát.
1: No, my jsme se tam smáli každý rok, prosím.
2: Jo, tak se mnou zasmát.
1: Ale ne tolik, samozřejmě.
0: Ale ne organizovaně. Budete se organizovaně smát s námi, protože tam kromě interpretů jako Xindelix a Hodiny bude i Komikaze nebo Kaja a Bambuláč pro děti.
1: Je to tak prostě, jako kdybyste si měli najít dokonalý program pro celou rodinu, tak je to právě City piknik.
2: A my tam budeme taky? Mm-hmm. Domčo, my konečně uvidíme ty naše posluchače, nebo já konečně uvidím ty naše posluchače, tak prosím, přijďte se mi ukázat.
0: Oba nám slibte, že tam budete. Těšíme se.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Hit Radio.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: pořádný rokový nářez nakonec. Posloucháte Hit Radio City, ale ne nakonec. Týhle show, týhle hodiny, protože začínáme jenom s dopravou, mrknem na cesty s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. 15 minut hlásíte od sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechů směrem k D1 a také v opačném směru, a to na úrovni Slivence. Zdržení je také na Barandáku, i když už kratší, tady směrem do Dobříské ulice nabíráte zpoždění kolem 5-7 minut. Z více auty ale naopak stále počítejte. V Kbelské v oblasti kolem Hloubětína hlásíte menší dopravní nehodu, no a v centru metropole okolí Tančícího domu také Vilzonova ulice, Letenský tunel a jeho okolí a Troja, tady se zdržíte minimálně 10 až 15 minut v Povltavské, ale také v Argentinské na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. 933 milionů korun vybrala loni Praha na poplatku z pobytu. Je to zhruba 50 milionů korun více než v roce 2024. Poplatek činí 50 korun za osobu a noc. Podle radního pro kulturu Slabihoutka by se v ideálním případě měl zvýšit na 200. Legislativu chystá Ministerstvo pro místní rozvoj. Prahu loni navštívilo bezmála 10 milionů zahraničních i českých turistů. Hygienici už testují vodu v přírodních koupalištích ve středních Čechách. Na většině míst je výborná, včetně oblíbených lokalit Slapy a Orlík, kde je naopak voda mírně znečištěná, doplní mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamounová.
6: Pouze v Písníku Bakov nad Jezerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě.
1: Kontroly vody začínají probíhat i v ostatních krajích. Zapojení prezidenta Petra Pavla do summitu v Ankaře je nezbytné. Uvedl to odpoledne šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka proběhla na žádost šéfa opoziční strany. Pět českých tenistů zabojuje ve středu o postup do třetího kola Grand Slamového Roland Garros. Do akce půjdou na antukových dvorcích v Paříži Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč.

0: průběhu dnešní noci zůstane většinou polojasno, k ránu budou teploty klesat na 15 stupňů. I zítra nás čeká chladnější den, zejména díky větru, ten bude studený severozápadní. Odpolední teploty je zítra kolem 28 stupňů a většinou polojasná obloha.
1: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního hitrádia City.
2: Hezké úterní odpoledne, Praho, 5:02, máme tady Káťu, ahoj Vinci, všichni ahoj.
3: Ahoj.
2: Takhle, že tady máme každý den nepoužitelný, na to už jste si jaksi za ty měsíce zvykli. A mě by zajímalo, jestli už s námi společně vypínáte svý telefony a negooglíte.
3: Počkej, no já samozřejmě ano.
4: Ale dneska je to výjimečná situace, protože, nebo ne? Bude se to dít? Budeme hádat my dva spolu, Kaťo, nebo ne? Ne, normálně, já jsem myslel, že
3: kdyby
4: tě napálíme.
3: Kdybys poslouchal 3 minuty zpátky, tak to víš, ale
4: já
3: to nevadí.
4: Já jsem doufal, že tě napálíme a ty mi to prozradíš, ale prd.
2: Každopádně vědět nebude nikdo, jenom ten, kdo to čte. A my jsme se přesvědčili, když jsme tady byli sami s Vincou, že i když já čtu, co je slovo v negoogli to, tak to zapomenu.
4: To bylo
2: takže Káťa za pult a Miley Cyrus. Ahoj!

0: Tohle je Miley Cyrus na začátek hodiny. 17 hodin 6 minut. Doufám, že už jste úplně offline, protože jdeme hrát.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
2: Dámy a pánové, další tajemné slovo a na našich pánech je, aby odhalili, co to znamená. A samozřejmě s vaší pomocí, ačkoliv vy to většinou poznáte mnohem dřív. Tak jo, pánové, jsme na to ready?
3: To si píš.
4: Jako vždy.
2: Tak uvidíme. Je to dlouhý slovo, jo? Dnešní slovo je Backpfeifengesicht.
4: Backpfeifengesicht.
3: Back five, to jako máš high five, low five.
4: Back five,
3: to si dáš vzadu a Gengesicht je, dej mi, plásni mě zadu, protože nechci vidět tvůj ksicht.
0: Ale no ten Gesicht tam bude, zase je to z němčiny, že jo?
2: Ano, je to z němčiny.
3: Pohlavek, výchovný pohlavek.
2: Ne.
0: Je to, bolí to, slovo, bolí to.
2: Nebolí.
0: Chceš, aby to bolelo?
2: Počkej, máš opakuj.
0: Už to. Backpfeifengesicht.
3: Ještě jednou to řekni.
2: Backpfeifengesicht.
3: Backpfeif.
2: Backpfeifengesicht.
3: A je to něco s obličejem?
2: Je to
0: Gesicht
2: možný.
0: Je, to se chytáme.
3: Gesicht je obličej.
0: Gesicht je opravdu obličej. Měl jsem 4 roky němčinu a pamatuju si to.
3: Když víš, že toho člověka znáš, ale nevíš odkud.
2: Ne.
1: Negoogli to.
2: Tak jo, ale určitě se blížíme. Ano, Gesicht je samozřejmě německý obličej, tak na to jsme přišli. Ano, to navazuje na to naše ksicht, že jo? No. Gesicht, ksicht.
4: Gesichtský.
2: Každopádně teď je na vás, abyste jim pomohli. 777-937-777. Aniž byste googlili, aniž byste to hledali někde na internetech, pojďte nám napsat, co je to Backpfeifengesicht. Pánové, co? Hlava zavařuje se už?
0: Ne, my si počkáme, až napíšete, protože na ten monitor my se dostaneme. Káťa nás nepustí z boku, ale my se slaníme, aby jsme se podívali.
3: Kdybyste teď viděli můj zoufalý Backpfeifengesicht.
4: No, to je Lunde Fremde Navratschel Gesicht.
3: Ja, das ist gut, ein, das ist gutes Song, ja, od Letaš, UDG, ja, sehr gut.
1: Gilde Hit Radio City. Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře,

0: PAUDG. My tady řešíme problém, hledáme slovíčko, který zase někde vyštrachala ve slovníku asi němčiny Kateřina a nevíme.
1: Negoogli to.
2: Backpfeifengesicht. Já jsem ráda, že se vždycky to slovo stihnu naučit, je mi to úplně k ničemu.
0: A já napsal.
2: Tak kluci, Backpfeifengesicht. Chcete nápovědu?
3: Nein!
2: Dobře.
0: Jawohl.
3: Ne, tak, já tak... ich nicht nápověda, ich chtít nápověda.
0: Dobře. Mechte.
2: Vincent to má.
3: To je taky ten ksicht, který máš chuť praštit?
2: To bylo příliš jednoduchý.
3: Je to ono?
2: Je to, prosím vás. Hele, tak dobrý, dáme si písničku.
0: Takže se hodně blížíš.
3: Ne, já jsem se strefil. A ona mě chce strefit. Ona nám to řekne za chvilku, ale myslím si, že jsme to
2: trefili. Tohle Alex Warren.
0: Podle mě tam ještě...

0: Na vašem hitrádiu City Timberg posloucháte vaši trojku. Dva tápou, jedna se ptá. Co je to Backpfeifengesicht? A jeden se možná blíží, že jo?
1: Já jsem řekl, že po tom, co teda Káťa dala nápovědu, že já to prej mám, tak já... první věc, co mě napadla, je ksicht, který máte chuť praštit.
2: A to je zajímavý, že tě napadlo tohle, neřekl si třeba skvělou osobnost.
1: Takhle, kdyby mi to řekla třeba máma, tak bych řekl, že to je ksicht, který máte chuť pohladit. Ale když mi to řekla ty, tak vím, co ty ke mně cítíš.
0: To vlastně by mohlo být univerzální slovo pro to, když se vás ptá máma, kolegyně, s kterou se špičkujete, podle toho, jak se ptá.
1: Jaký mám podle tebe?
0: Ano, jaký mám podle tebe?
1: No, ale každopádně strefil jsem se teda, mám výraz nebo obličej, který máš chuť praštit?
2: Já jsem doufala, že teď už nebudete vědět, co je to slovo Gesicht, jo? A samozřejmě to byla nadsázka, ale jo, přišel jsi na to.
0: No tak nám to přej!
1: Tak to mám! Počkej, ty nevíš, já mám radost, mi to nevadí, že mám chuť, který máš chuť praštit. Já mám radost, že konečně vím, co to hergot je.
2: Je to výraz pro obličej, který podle mluvčího přímo vybízí k facce.
1: Počkej, mluvčí o koho?
2: No toho, co ti to říká, že?
1: Jo, myslím, že to jako mluv...
2: Já bych ti řekla, du hast ein Backpfeifengesicht.
1: Myslím, že to je mluvčí nějaký organizace, která může praštit, když se jim zlíbí.
0: Tiskový mluvčí, negoogli to. Já myslím, že Káťa má místo jasný.
2: Je to tak, no tak určitě někoho takového znáte, tak na něj buďte hodný.
1: Buďte, prosím. Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show
0: na Hit Radio City. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
1: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísnění prostory,
3: šokem.
1: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska? Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: David Guetta s celou partičkou, 6:03. Hezký večer, skoro, přejem. Protože večer už všichni máme v myšlenkách. Já vím, na co se těšíte, kam máte rezervovaný stůl. Tady ne přímo kam, ale tuším, že někdy asi s nějakou partičkou budete sledovat ten dnešní hokejový zápas.
1: Je to tak, 20-20, naprosto zásadní věc, protože prostě Kanada, náš ještě nejzásadnější soupeř.
2: Já jsem viděl Kanada, Česko 8-20, tak to není skóre.
0: To ještě zatím není naštěstí a doufám, že to bude otočený, že 20 to bude pro Česko. Hele, Kanada, tahle situace, už to známe, co? Už jsme to zažili několikrát.
1: No

odpovědi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 17 hodin, 41 minut, vy posloucháte Hit Radio City, tohle byla Zara Larsson, už pro vás jedou. A nebo pro vás, pokud jste celou dobu byli s námi a vyslechli si všechny ty vymyšlený slova německý, anebo si zahráli nepoužitelné.
1: Ano, ano, nepoužitelné budeme hrát pro všem vás i zítra opět, přesně v 16:30. Důležitý je být úplně k ničemu a být u toho hodně rychlý, protože na vás stále čeká rodinná vstupenka do pražské zoo.
2: Káťo, ty jsi nás dneska naučila nový slovíčko. Co uděláš Kanaďanovi, když uvidíš ten jeho pitomej?
1: Backpfeifengesicht.
2: Třeba.
1: Nějak tak.
2: Ano, nějak tak. To znamená ksich, který máte chuť praště, takže pokud dneska uvidíte nějakého Kanaďana.
1: Neperte se, prosím vás, ale.
2: Ne, nemůžeme tady burcovat násilí.
1: Ne.
2: Chris Redice dělá v tom rádiu, já jsem chtěl vyburcovat revoluci.
0: Vyzývat pražský mulinči.
1: Žádný násilí.
2: Možná trošku.
0: Fanděte jim, 2020 to dneska začíná, víme, že s Kanadou to jsou vždycky nervy a zítra zase nervy s náma. Od 3 hodin se těšíme, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Centrum metropole Ječná, ale také Vilzonova ulice nebo Letenský tunel a jeho okolí, místa, kde stále popojíždíte v kolonách, platí to také pro ulici v Holešovičkách nebo Bubenecký tunel. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
4: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
3: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Ranní teploty 16 až 11 stupňů v údolích, ojdněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
5: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

Tohle jsou Králové 80. Kocavan, D.I.S.E.O. neboli Disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get the Party Started, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

Z filmu Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme po tom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat. Užívejte úterý.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Zpíval Honza Kalousek, Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílel samotný Honza Kalousek. No a mimochodem se podílel také na hudbě k filmům Šakalí léta nebo Rebelové. I tohle pochází z jeho hlavy, tedy alespoň pokud jde o písně. Winner Takes It All, to zpívá švédská skupina.

Welcome by, další velká hudební vzpomínka, jak Dinej, tak to jsme hráli na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Který bude pokračovat taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebasta una canzone. Velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená. Tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme na Hitrádiu. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

plesou Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Little 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It.
1: Je to tak dávno, co si
0: dávno, zpívá Jarek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď, kterou máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugababes budou následovat.

Konec 90. patřil zejména boybandům, na začátku milénia se k ním hodně přidali i girl bandy. Tohle je jeden z nich, dívčí skupina Sugar Babes. Overload je píseň, kterou jsme si poslechli. Sugar Babes opravdu královali zhruba tak od roku 1998, kdy se tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně ještě měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska, vedle za skupinou U2, ta má na,

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Hitradio.

0: Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti. A začínáme skupinou Blur. S vámi Michal.

ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T, ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outcast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním hezké

0: Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones, Sex Bomb, jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Life anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.
1: Hit Radio.

Tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš národák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 v náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě. Protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tak užívejte tenhle poslech.

0: All I need is a miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle je singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili. Do příštích minut.
1: Hit Radio.

tohle jste určitě poznali, Crazy Town, Butterfly. 21. hodina klepe na dveře. Český nároďák uhrál první třetinu proti Kanadě, je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka. Tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky je s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies, Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.